mu stoja v rade, pyšne s láskou hľadí na ne, vzdá im hold a salutuje, zavrie očka, tíško snie, zavrie očka,

zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

0: Panenko, pistácie, čokoládu, jahodku, ocelovou, panenko, dřevičku, koníčku, fotbalu, čertíku, trochu drsnou, prostě tvou.
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku o Popoluške. Porozpráva vám ju Emília Vášáriová.